chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven.

žalářních vrat. Možná, že si tenkrát chtěl znovu začínat poctivejma rukama.

lesa hoří rodnej dům, hoří velkostatek sousedů. To je smůla, drahá, podívej. Hasiči to stejně přejedou, oni si moc dobře nevedou, jsou i zirky.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Rádio Český Blaník.
2: Když tě život kope do zadku, od pondělí až do pátku,

0: Rádio Český Blaník.
1: Čas letí jako bláznivý, já nešitím ho ani vy.

víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění.

špatný cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přáním.

0: Skvělé ráno, poslední zářijové, máme 30. září a vy posloucháte rádio Český Blaník. Za chvíli to bude s Leonou Machálkovou.
1: Svět, co právě je tu.
0: Činasky a víno.
2: My máme rádi víno.
0: A nebo Lucie a Černí anděle.
3: Středověk neskončil, středověk trvá.
0: Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasná až polojasná bude dnešní obloha, bude to bez deště, očekávejte teploty až 24 stupňů Celsia. Toliko počasí, míříme na silnice.
5: Za volantem.
4: S Českým Blaníkem.
6: Na dálnici D7 se stala dopravní nehoda na 26,5 kilometru ve směru na Prahu. Provoz u ní přibržďuje, ale netvoří se souvislá kolona. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
0: Honzo, díky, kdyby cokoliv, dejte nám vědět přes WhatsApp Českého Blaníku 720 83 63 07. Šťastnou cestu, tady je Monika a zprávy.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sněmovna bude druhým dnem pokračovat v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě. Včerejší debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem. Další na vystoupení teprve čekají, stejně jako 5 poslanců přihlášených do řádné diskuze. Zda se dnes zákonodárci dostanou k samotnému hlasování, není jisté. Na jedné z nejvytíženějších částí Pražského okruhu u Třebonic začala velká přestavba. Ředitelství silnic a dálnic zahájilo přípravné práce na křižovatce, kde se potkávají dálnice D5 a Pražský okruh. Do 13. října zůstanou zachovány 2 jízdní pruhy v každém směru. Rychlost bude snížena. V Kladně skončila kompletní obnova náměstí Svobody. Kromě podzemní obnovy sítí a nových povrchů přibyly mimo jiné i vodní prvky, stromy a další zeleň. Speciální je taky systém hospodaření s dešťovou vodou. Proměna náměstí aktuálně těsně před kolaudací. Čeští fotbalisté si v Lize národů připsali druhou prohru. S Anglií prohráli v pražském Edenu v dlouhém oslabení 0-2. Před skoro vyprodaným stadionem dostal v 25. minutě červenou kartu Pavel Šulc a víc utkání říká kapitán Ladislav Krejčí.
8: Šel do toho na maximum, jak mohl, bohužel. Myslím si, že chtěl dát po balónu a trefil monou, nevím. Určitě to nebylo nic zákeřního. Může se to stát každému. Jsem si mohl dát vlastňáka, trefil jsem tyč. Příště Pavel může vyhrát ten souboj a můžeme z toho dát gól, takže určitě mu nebudeme nic vyčítat.
7: Národní tým nedokázal budovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Deniou. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď s vámi bude Martin Císař. Ahoj Martí.
0: Ahoj, krásné ráno Moni, krásné ráno všem našim posluchačům. Já posílám víno skupiny Činasky.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.

6 hodin k tomu 12 minut posloucháte rádio Český Blaník, od mikrofonu zdraví Martin Císař. Je tu nový den, máme 30. září a tady je potřeba připomenout, že dnes slaví svůj svátek Jeroným, všechno jen to nejlepší, jméno má původ v Řecku. A mám tu narozeniny, právě dnes by slavila Štěpánka Haničincová, herečka, moderátorka, ale také autorka pořadů pro děti. No konec konců, kdo mého věku by ji neznal, no známe ji skoro všichni.

0: Jo, tak to jsem se zase tak trochu vrátil do dětství. Nicméně dnes slaví 64. narozeniny také český zpěvák Pavel Vítek. Pavle, co si nejvíc přejete k narozeninám?
1: Já už si leta přeju k narozeninám jenom vlastně pár věcí. Zdraví a abych měl kolem sebe lidi, které mám rád já a kteří mají rádi mě, se kterými je mi prostě fajn.
0: Tak tedy u českého Blaníku a Rádia Blaník přejeme všechno jen to nejlepší. Užijte si to, Pavle, ve zdraví. A tohle je písnička od něj. I love you, baby.
2: Jsi krásný přízrak mých snů, jsi píseň, co zní z mých strun. Každej den přilétneš blíž, každou noc mým nebem zníš. Jak můzu chtěl bych tě mít, jak sladkej nápoj tě pít. Vypít tě do dna a pak uvěřím rád na zázrak. Mít život jak velkej plán, vlád s tebou do všech čtyř stran. Protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

stát s tebou do všech tři stran, protančit celý svůj čas, být s tebou oheň i mráz, odhodit pozemskou tíž, letět nad mraky a výš, dolétnout k slunci a pak uvěřím rád na zázrak.

0: 6 hodin k tomu 23 minut, Věra Špinarová, já mám ráda Boogie. Tady u nás na Blaníku v tento čas představujeme a gratulujeme pejskům. Dneska má svátek Doris, tak všem Dorinkám jen to nejlepší. Včera jsem představil ve zkratce Border Collie základní informace o tomto plemeni. Nicméně, jaké oni jsou vlastně povahy? Tak borderky jsou důvěřivé a přátelské. Při výchově potřebují pozitivní motivaci. Stejně tak by měli dostávat úkoly, nad kterými můžou přemýšlet. Stručně řečeno, lze o ní říci, že je pracovitá, houževnatá, mírumilovná, velmi inteligentní, pozorná, ale pozor, při práci nezávislá a samostatně uvažující. Ovšem nesprávně vychovaná borderka může být také bázlivá až agresivní. Tak pejskům a především dneska všem, které mají jméno Doris, tedy dámám, fenečkám, všechno jen to nejlepší. Co dál tady u nás? Jukneme na počasí a hrát si budeme dál české písničky, které máte rádi. Nabídnu Leonu Machálkovou a jednu slovenskou přidá Petr Nať.
1: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
2: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Když vám praskne čelní sklo, prostě nám zavolejte. Sklo vyměníme, asistenční systémy seřídíme a s pojišťovnou vše za vás také vyřešíme. Vyměnit sklo je tak snadné a rychlé. Stačí jen zajít na carglass.cz.
3: Carglass opraví, Carglass vymění.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
8: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Český Blaník.
11: České písničky, které máte rádi.

0: Slovenský zpěvák Petr Nač na rádiu Český Blaník 3,5 minuty po 6:30.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Od mikrofonu krásné ráno přeje Martin Císař a další Martin už je na telefonní lince. Je to Martin Laco. Martine, jaké je to dnešní ráno? Hezký den přeji.
2: Dobré ráno. V tuto chvíli převažuje jasná obloha a jen výjimečně se vyskytují mlhy. V teplotách jsou díky větru velké rozdíly. Nejčastěji se teploty ale pohybují od 8 do 3 stupňů, ale v místech, kde pofukuje, jsou teploty kolem 10-11 stupňů. Nejtepleji je ve Friedlandu, kde je necelých 18 stupňů. Naopak ve Vyšším Brodu je jenom stupeň nad nulou a v údolních polohách na Šumavě kolem minus 5. Nejchladněji na stanici Kilda Perla, kde máme přibližně 7,5 stupně pod nulou.
0: Dobře, teplotně pestré je to dnešní ráno. Jaký bude den?
2: Dnes bude pokračovat babí léto, čekáme slunečno, teda jasno, v Čechách až polojasno. Ráno se ještě výjimečně budou vyskytovat mlhy. Teploty nakonec září příjemné, převážně od 20 do 24 stupňů Celsia. Dojem hezkého počasí může částečně kazit jenom vítr, ten čekáme slabý, ráno a večer místy, přes den na většině území mírný, na Českomoravské vrchovině přechodně až v čerství 4 až 8 metrů za sekundu. Místy s nárazy kolem 15 ve Friedlandském výběžku i 15 až 20 metrů za sekundu.
0: No tak jo, Martine, díky za krásnou předpověď, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Ano, naslyšenou.
1: Český Blaník.
0: A tady u nás už teď Václav Neckář a světská sláva polní.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý let.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Dobré ráno, teď už sport.
0: Někdy se ví, co Bůh chystá.
1: Dobré ráno, teď už sportovní fotbalové. Tak to za.

0: a můžeme z toho dát gól, takže určitě mu nebudeme nic vyčítat v tomhle směru.
1: A tady je potřeba dodat, že po Chorvatsku a Anglii teď naše čeká vůbec nejtěžší soupeř. V sobotu se utkají s mistry světa ze Španělska a navíc to bude u nich doma, tedy na jejich půdě. Tak budeme držet palce, nic jiného asi nezbyde. Nicméně tady u nás si potěšíme ráno s další pohodovou českou, nabídnu Honzu Nedvěda, bude tu František Havlíček, Když doma přejdu práh. Prostě české písničky, ty jsou u nás doma. Posloucháte Český Blaník a za 2 minuty je 6:45.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
4: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
3: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne. Planeo.
7: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
8: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
7: Vážně?
8: Já mám Lelosy na sobě celý den.
7: Lelosy. Too comfortable to take off.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
13: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
14: A také v digitální síti DAB.
13: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
14: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
13: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz. Rádio Český Blaník.
15: Na dlaní jednu z tvých řas.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: 7 hodin, skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník, i dnes 30. září jste si nás pustili. Za to velké díky. Co dál, jaké písničky nabídneme, tak třeba Lucii Vondráčkovou Kdy vzlétnu já.
2: Má se to stát, nechci žít jak svázaná.
1: V Českém ránu i Pavel Vítek, který dnes slaví narozeniny. Pavle, všechno nej. A nebo Helena Vondráčková. Jo, sluníčko svítí dneska rozhodně bude a tady na Českém Blaníku budeme dál hrát české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
1: Jasná, nejhůř polojasná bude dnešní obloha a teploty až 24 stupňů. Toliko počasí, tady je Hanka Koterová a další informace ze silnic.
4: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
5: Dobré ráno vám přeje Hanka Koterová, jsou tu informace z dopravy. Silný provoz je aktuálně na D1 ve směru do Prahy na 65. kilometru, kde zasahuje policie u vážné dopravní nehody, neprůjezdný je pravý jízdní pruh a v koloně si postojíte 3/4 hodiny. Bouralo se i na D8 na 45.5. kilometru u Lovosic směrem do Prahy. Dejte pozor, tady osobák skončil mimo vozovku a kolona postupně narůstá. A na D1 ve směru do Prahy na 200. kilometru policie vyšetřuje nehodu dvou osobních aut. I tady je velmi silný provoz, i tady si proto postojíte. A to je z dopravy vše, pevné nervy a šťastnou cestu.
1: Děkujeme, Hanko, kdyby cokoliv, dejte nám vědět, volejte anebo pište na WhatsApp Českého Blaníku. Číslo 720-83-63-07.
6: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
7: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
8: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
7: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
9: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
10: www.projektantbudoucnosti.cz.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Stát opět začne určovat cenové stropy pohonných hmot. Poprvé ministerstvo financí zveřejní už dnes a maximální ceny budou platit pro čtvrtek. Stát od října obnovil regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech a stanovovat je zatím bude do konce měsíce. V Královéhradecké nemocnici vzniká chirurgický pavilon. Modernizace a přístavba dosud vyšla na 860 milionů. Celkově ale práce bez vybavení přijdou na víc než 4,25 miliardy. V provozu už je nové zázemí centrálního dispečinku a logistické centrum. Ve výstavbě je nyní parkoviště pro skoro 400 aut. Řidiči mezi Přerovem a Hulínem musí počítat s úplnou uzavírkou silnice 1/55. Od včerejška je zavřený úsek od Lověšic po nájezd na D1, včetně nájezdu a sjezdu na exitu 272 Přerov jih. Co všechno práce zahrnou, ví mluvčí města Lenka Chalupová.
12: Nutnost opravy potvrdil diagnostický průzkum, který na vozovce odhalil trhliny, korozy a rozsáhlé opotřebení. Součástí zakázky bude rovněž vyčištění odvodnění a doplnění dopravního označení i část části svodidel.
5: Uzavírka potrvá zhruba měsíc. Fotbalovou 21 čeká klíčový zápas v kvalifikaci o mistrovství Evropy. To se bude konat už v příštím roce v Albánii a Srbsku. Lvíčata dnes v Hradci Králové přivítají Bulhary. Čeští hráči před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod a v případě výhry by si už před závěrečným zápasem v Portugalsku zajistili účast v listopadové baráži. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Martí, je to tvoje.
1: Děkuju, krásné ranko přeji a posílám dvojku Uhlí svěrák a písničku Dělání, pohled na hodiny 4,5 minuty po 7.

prachy si za něj nekoupíš. Jo, karton na bolek, já taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo Jimsy, Calvin Klein. Tak, možná

takovej východ slunce je celkem v pořádku.

0: prachy. Si. Nekoupíš.
1: A na Českém Blaníku dospíval Rišo Miller.
2: Písnička dne.
3: Na Českém Blaníku.
4: Skvělé ráno vám všem, dámy a pánové, půl minutky po 7:45 je čas na písničku dne. Ještě také připomenu, jaké si dál budeme hrát. Pavel Liška, Báječný víkend. Je pravda, že ten víkend se přiblíží tento týden o jeden den dříve, což je skvělé. Potom také Miluji tě a Jelen Jiří Pavlica a Hradišťan. O téhle písni jsme si nedávno také prozradili něco, jak vznikla. Ovšem tráva Anety Langerové. No, popravdě řečeno, měl bych to vědět, ale jsem vedle jak ta jedle. Anetko, jak to je?
5: Píseň Tráva vznikla na popud Jakuba Zitka, který přišel s takovým nápěvem. Tuto píseň jsme potom samozřejmě rozpracovali a dodělali a přišlo nám hrozně hezky na tom, že popisuje to, co máme oba dva rádi, a to je příroda, to je ten životní koloběh, kdy člověk se narodí, pak zase umře, je součástí přírody a pak se zase narodí a pak zase umře a furt to takhle běží. Tak o tom je píseň Tráva, o tom, že i v té smrti nebo v tom odchodu tady z této země, tak je pořád nějaká naděje.
4: Tak jste to slyšeli, jak to je. No, pojďme si tu písničku pěkně pustit a možná v tuhle chvíli se zaměřte trošku více na ten text, abyste jí porozuměli. Já to teda zkusím určitě.
3: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
4: Aneta Langerová a Tráva právě teď na rádiu Český Blaník.

0: Jelen, Jiří Pavlica Hradišťan a Miluju tě. Přeji vám krásné dobré ráno, pustili jste si rádio Český Blaník a za to jsme rádi. Tady je České ráno s Martinem a za chvíli tu budou Pavel Vítek nebo Helena Vondráčková. U Pavla se zastavím, protože Pavel Vítek právě dnes slaví krásné 64. narozeniny. Pavle, od Českého Blaníku samo sebou všechno jen to nejlepší. A já tu mám jednu událost, ta mě teda pobavila, musím říct. Je tomu 146 let, pokud dobře počítám, psal se rok 1880. To byl patentován první elektrický osobní automobil. A pozor, jeho vynálezce s ním ujel 50 metrů. Proč jenom 50? Protože dál mu prý nestačil kabel. No, tak dobrý, no. Tak to je historie prostě.
1: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned 3 SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
3: Atención!
4: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
3: La Tropical!
4: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
6: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
11: České písničky, které máte rádi.
12: Na rádiu Český Blaník.

0: Báječné ráno posloucháte rádio Český Blaník a teď je ten ideální čas podívat se na to, jak se dneska obléci, jaké bude panovat počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Ví to Martin Laco, Český hydrometeorologický ústav. Tak jaké je to dnešní ráno? Martine, vítejte.
2: Dobré ráno. Tuto chvíli převažuje jasná obloha a jen výjimečně se vyskytují mlhy. V teplotách jsou díky větru velké rozdíly, nejčastěji se teploty ale pohybují od 8 do 3 stupňů, ale v místech, kde pofukuje, jsou teploty kolem 10-11 stupňů. Nejtepleji je ve Friedlandu, kde je necelých 18 stupňů, naopak ve vyšším Brodu je jenom stupeň nad nulou a v údolních polohách na Šumavě kolem minus 5. Nejchladněji na stanici Kvilda Perla, kde máme přibližně 7,5 stupně pod nulou.
0: Co dnešní den, jaký bude?
2: Dnes bude pokračovat babí léto, čekáme slunečno, teda jasno, v Čechách až polojasno. Ráno se ještě výjimečně budou vyskytovat mlhy. Teploty nakonec září příjemné, převážně od 20 do 24 stupňů Celsia. Dojem hezkého počasí může částečně kazit jenom vítr, ten čekáme slabý, ráno a večer místy, přes den na většině území mírný, na Českomoravské vrchovině přechodně až v čerství 4 až 8 metrů za sekundu. Místy z nárazy kolem 15. ve Friedlandském výběžku i 15 až 20 metrů za sekundu.
0: Tolik tedy krátce o počasí, Martine, děkuju.
2: Ano, naslyšenou.
3: Celý den jenom česky i slovensky.
1: Na Českém Blaníku.

0: Stejně parádní písničky měl Pavel Bobek. Veď mě dál, cesto má, to je jedna z nich. A co dál? Dál to bude podle vás? Ano, krátce po 8, zhruba 8 hodin a 15 minut, tam zazní písnička na vaše přání. Jenom je potřeba doplnit, jaká to bude. Tak třeba Hanka Zagorová? A nebo Helena Vondráčková? Jak mám spát, když veden nedýchá, moje pícha, ten, kdo teď má mě rád. A někdo by radši Karla Gotta. Plno letá, si příští pondělí. A nebo skupinu Olympic. Víte, že skupina Olympic se původně jmenovala Karkulka v roce 1963? Zkuste Facebook Rádia Český Blaník, tam je zhruba 45 minut nový příspěvek právě na téma skupiny Olympic. Ale my se vracíme k tomu, co bylo podstatou tohoto vstupu, a to je písnička na vaše přání. Tak nám namluvte hlasovku na čísle 720 83 63 07. To je WhatsApp Rádia Český Blaník. A že byste radši napsali, tak klidně napište. Těšíme se na to.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
1: Když mobily?
2: Tak Mironet, klikni dvakrát!
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
5: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.

0: Klinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Milovníci zahrad, zbystřete! V rodinném zahradnictví Kunratice právě probíhá velký podzimní výprodej rostlin se slevou až 50%. Využijte až do 15. října mimořádné slevy v zahradnictví Kunratice. Těšíme se na vás každý den. Zahradnictví Kunratice vám dává více.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do Prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V Prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.

0: Dobré ráno, posloucháte České ráno na vlnách Rádia Český Blaník a blíží se 8. 8 hodin je právě teď tuhle chvíli a na Českém Blaníku už za chvíli Xendl X a písnička Dřevo.
1: Nepatřím do starého železa, jsem spíš dřevo.
0: Jelena všude zdejší.
1: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá, všude dobře, doma nejlíp, mraky začnou se smát.
0: A nebo Anaka a nebe. České písničky, které máte rádi, vám hrajeme dál a jaké to nebe bude právě dnes?
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasné až polojasné, teploty až do 24 stupňů. Toliko počasí míříme na silnice s Hankou.
3: Za volantem.
2: S Českým Blaníkem.
4: Hezké ráno vám přeje Hanka Koterová. Silný provoz je dnes po ránu na příjezdu do hlavního města. Zdržení čekejte na D5C, tady se v koloně popojíždí od 6. kilometru asi 20 minut a komplikace jsou aktuálně před Prahou také na dálnici D6. Na 10,5 kilometru došlo totiž k hromadné srážce 5 osobních aut. Další komplikace jsou na trase z Prahy do Chomutova hned za obchvatem Slaného u Lotouše, kde probíhá vyprošťování nákladňáku po nehodě a ve směru od Prahy je vozovka neprůjezdná. A silný provoz je tradičně na D1 u Brna, ve směru od Vyškova se zpomaluje na 211. kilometru, v opačném směru od Prahy se pak brzdí na 179. kilometru. A to je z dopravy pro zatím vše. Šťastnou cestu.
0: Díky Hanko a řidičům šťastnou cestu.
5: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
7: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Podzimní komunální a senátní volby se blíží. K volebním urnám půjdeme už příští pátek a sobotu, proto začínají finišovat předvolební kampaně a přebývá průzkumu. U nich je otázkou, nakolik dokážou ovlivnit samotné hlasování. Jakou roli hrají právě v komunálních volbách, vysvětluje politolog Jan Kubáček.
9: Já jsem přesvědčený, že v komunálních volbách ty výzkumy jsou spíše takové doporučující, mají spíš takovou charakteristiku jisté takové jakoby zábavnosti. Nebo sledování trendů vytváří takovou pěnu té volební kampaně.
8: Podle Kubáčka mají dopad spíš na voliče, kteří mají ke svým politikům dál, to znamená ve velkých městech. V poslední době přibývá na silnicích smrtelných nehod. Jihomoravští policisté se proto o prodlouženém víkendu zaměřili víc na kontroly řidičů. I tak ale za 3 dny evidují v kraji desítky nehod. Nejčastějšími příčinami je rychlost, nedodržení bezpečné vzdálenosti i nevěnování se řízení. V péči o stárnoucí rodiče pomůže nový web ostarinahlas.cz. Nabízí mapu sociálních služeb propojující na 2900 míst po celé republice. Usnadní vyhledání třeba pečovatelské služby, osobní asistence, hospice nebo stacionáře podle zadané obce a nebo města. V souvislosti s vražedným útokem žáka ve Staškově na Slovensku byl obviněn i místní policista, čili obvinění za to, že podcenil závažné informace o chování útočníka ještě předtím, než 13-letý žák napadl nožem dvě učitelky a spolužačku. Jedna z učitelek zraněním podlehla, dívka je v kritickém stavu. Tolik zprávy na Českém Blaníku a opět je tu Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, přeji krásné dobré ráno a nejsem sám. Nesu parádní písničku. Hana Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotwald. Tohle je písnička Černý páv a vy nás posloucháte 4,5 minuty po 8. Hezké ráno.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

železa, jsem spíš dřevo. A proto už z podstaty nerezavý mý básnický střevo. Nepatřím do starého železa, jen jedu na lehčí převod.

0: Ještě půl minutka zbývá do 8:45. Posloucháte České ráno rádia Český Blaník.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A je to tady. Aneta z Ondřejova si přeje písničku Kristýny Aniele Lietají nízko. Tak já ji posílám a to velice rád. A je to se skazem. Posloucháš to, Níku? Mám tě stále ráda a myslím na tebe. Tak jo, tak tady je Kristýna na vaše přání.

0: Jana Robová, písnička Já ráda spím. Vy posloucháte stále České ráno na vlnách Českého Blaníku, s vámi je Martin a za malou chvíli nabídnu Anuka, písničku Nebe anebo Já skupiny Olympic. A jaké bude dnešní české, moravské a také slezské počasí? I na to se zeptá Martina Laca z Českého hydrometeorologického ústavu. Tak hezké ráno a buďte s námi dál. Za pět minut je půl deváté.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Chodov a v neděli v OC Letňany od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
5: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
4: Vážně?
5: Já mám Lelosy na sobě celý den.
6: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
8: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
9: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
8: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
9: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
8: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
9: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
8: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
10: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
11: No, říkala, že nic nechce.
10: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
11: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
12: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
11: Romantickou večeři.
12: Pobyt pro dva.
11: House running.
12: Jízdu v supersportu.
11: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
12: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
11: Nejlepší zážitky hledejte na
13: firmanazážitky.cz.
14: Český Blaník.
15: Český Blaník.
16: Český Blaník.

0: Olympika, skvělá vypalovačka, písnička Já na rádiu Český Blaník, 6 minut po půl deváté. Hezké ráno.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Krásné ráno přeji také do Českého hydrometeorologického ústavu. Tam je Martin Laco. Martine, hezké ráno. Jak je v Česku aktuálně?
2: Dobré ráno. Tuto chvíli převažuje jasná obloha a jen výjimečně se vyskytují mlhy. V teplotách jsou díky větru velké rozdíly, nejčastěji se teploty ale pohybují od 8 do 3 stupňů, ale v místech, kde pofukuje, jsou teploty kolem 10-11 stupňů. Nejtepleji je ve Friedlandu, kde je necelých 18 stupňů, naopak ve vyšším Brodu je jenom stupeň nad nulou a v údolních polohách na Šumavě kolem minus 5. Nejchladněji na stanici Kvilda Perla, kde máme přibližně 7,5 stupně pod nulou.
0: Dobře, co dnešní den, jaký bude?
2: Dnes bude pokračovat babí léto, čekáme slunečno, teda jasno, v Čechách až polojasno. Ráno se ještě výjimečně budou vyskytovat mlhy, teploty nakonec září příjemné, převážně od 20 do 24 stupňů se ozvia. Dojem hezkého počasí může částečně kazit jenom vítr, ten čekáme slabý, ráno a večer místy, přes den na většině území mírný, na Českomoravské vrchovině přechodně až čerstvý 4 až 8 metrů za sekundu, místy z nárazy kolem 15, ve Friedlandském výběžku i 15 až 20 metrů za sekundu.
0: Martine, velké díky, mějte se skvěle.
2: Ano, naslyšenou.
1: Rádio Český Blaník.
3: Na malý posteli, u koen koitem, po nočním veselí ještě pořád vidím dvojitě, ale v tvým raním útěku, střízlivým bolem,

0: Václava Neckáře, Michala Davida a nebo skupinu Činasky a také se těší Veronika Rážová. Já vás ještě pozvu na jeden fotbal dronů. Nic si z toho nedělejte, že nevíte, o co jde, já taky ne, ale v Plzni evidentně ano, protože tam na takový fotbal mají nové hřiště. V tělocvičně Střední průmyslové školy dopravní, která jako jediná v kraji vyučuje bezpilotní létání, se konal první velký fotbalový zápas týmu s pěti hráči. A každý z nich pilotuje jeden dron. A jak to vypadá a jak vůbec je možné tohle vyučovat a je o to zájem, tak to nám prozradil Josef Navrátil, který ve škole vyučuje.
1: Tady jde opravdu o adrenalin. Jo, tady mají jasný cíl a to je trefit se do branky. Hlavně spousta žáků a této střední školy je i zároveň buď to fotbalisti nebo jinými sportovci. Tady to z toho se berou jako další možnost, jak se zkrátka vybít. A zároveň jsou to i gameři a tohle je vlastně taková jako fúze z těch dvou odvětví a to si myslím je, že je to to, co je nejvíc baví.
0: Plzeň má tady jako první město v Česku certifikaci pro mezinárodní turnaje v dron fotbalu. Tak palec nahoru a pozdrav na Západ Čech a my si dál pojďme hrát české písničky, které máte rádi. Hezké ráno přeji.
2: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
3: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Byla, to dobré začíná u nás.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
9: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
10: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
11: Radio Český Blaník.

0: Sen.
1: Hvězdy nad hlavou a činasky na Českém Blaníku. Pár vteřin nás dělí od 9. hodiny. Už je s vámi Veronika Rážová a před námi Jojo Bendi a Karvina. Těšit se můžete i na Michala Hrůzu. Na pořád.
2: Vrátit bylo to poslední, co jsem si přál.
1: Taky tu budeme mít kapelu Turbo.
3: Krásným dívkám zpívám.
1: A už víte, jaké počasí nás čeká? Já to vím.
4: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dnes naměříme opět až 24 stupňů Celsia, bude jasno v Čechách až polojasno. Očekávejte, že během noci se potom ochladí na 13 až 8 stupňů Celsia. Ale nebojte, zítra nás čeká zase krásný den, zkrátka babí léto pokračuje a zítra naměříme opět 20 až 24 stupňů s jasnou až polojasnou oblohou. Už za chvilku tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
6: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. 1 kilogram vepřového bůčku za pouhých 69,90.
7: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. 1 kilogram vepřového bůčku jen za 69,90.
6: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Bůček jen tuto středu za 69,90. Prodejny Zeman.cz.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
8: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
9: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Sněmovna včera podle očekávání nedokončila debatu před hlasováním o vyslovení nedůvěry vládě. Jednání ukončila v souladu s jednacím řádem v 21 hodin a pokračovat v něm bude ve středu od 9 hodin. Sedmihodinovou debatu opanovali členové vlády, kteří představovali své aktivity a úspěchy. V Praze a Brně se o víkendu chystá nelegální sjezd upravených aut, toho se mohou zúčastnit až tisíce vozidel. Policie proto připravuje rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. K tomu více řekne mluvčí policejního prezídia Violeta Canosky.
1: Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony. Naším cílem je zabránit nelegálním závodům, blokování komunikací a dalšímu nebezpečnému jednání, které by mohlo ohrozit ostatní účastníky silničního provozu.
0: Policie bude také hlídat hraniční přechody. Rumunský prezident Dan dnes navštíví Česko, přímého česká hlava státu Pavel i premiér Babiš. Budou jednat o posilování bezpečnosti na východním křídle Severoatlantické aliance, rozvoji česko-rumunských vztahů nebo o spolupráci v obraně a bezpečnosti. No a čeští fotbalisté v druhém utkání skupiny A3 Ligy národů prohráli doma s Anglií v dlouhém oslabení 0-2. Národní tým nedokázal bodovat ani ve druhém zápase pod novým španělským trenérem Santim Deniou. V sobotu podlehl Chorvatsku 1-2. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Na Český Blaník za chvilku dorazí Pepino Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, takže pokud máte rádi rekordy, už za chvíli se dočkáte. Do té doby Marie Rotrová, Karel Černoch a nebo kapela Turbo. Krásným dívkám na Českém Blaníku. Tak krásný den.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Evropo, Evropo, už jsou to léta, řekli jsme s Bohem a slehla se zem. Tak už se nezlob a buď

0: Co Čech, to rekord.
1: Dobré dopoledne, tak tohle byla Maruška Rotrová a její řeka lásky. A za chvilku to už bude Pepínova Něk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, kam mimo jiné každý den můžete mezi 9. a 17. zavítat a na spoustu rekordů se podívat na vlastní oči. No a tentokrát určitě potěším všechny sportovce, protože tu máme rekord maratonský.
0: Co Čech, to
2: v archivu Muzea rekordů evidujeme i nejdelší řetězový maraton, který byl zároveň prvním přeběhnutím Finska z jihu na sever. René Kujan dokázal z nejjižnějšího pevninského bodu Finska doběhnout do nejsevernějšího za 42 dní, tedy co den to maraton. V průměru mu to vycházelo, že každý den uběhl 43,71 km, 42 dní po sobě. A my jsme tenhle jeho neuvěřitelný výkon zapsali do České knihy rekordů.
1: To je tedy neuvěřitelné. No dovedete si to vůbec představit, já ne. Tak děkujeme moc, Pepíno, za sdílení takového krásného rekordu a těšíme se, co nám přineseš příště.
0: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
1: A já už vám přináším další české písničky. Za chviličku Miraj, Vaby Daněk anebo Michal Hruza. Na pořád na Českém blaníku. Tak dobré dopoledne.

vítr troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná snášejí se do vyrezlý trávy. Pak čaj s příchutí jehličí a cigaretu zapalovat třískou. Kytaru vzít do klína a zpívat si tu písku.

0: co se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
1: Pohodový podzim
2: s českým blanem.
3: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: Tak já si myslím, že Miraj, tak ti to dají určitě taky 12. června 2027 v Edenu. Ano, Miraj Eden 360, velký koncert, na který se těší jistě všichni fanoušci téhle kapely a možná, že nejenom oni, protože to bude velké, jedinečné, úžasné a pořád je lístků ještě docela dost, takže pokud jste nezakoupili svou vstupenku, máte možnost, můžete si koupit klasickou vstupenku nebo dokonce speciální VIP. Tak pozor na to, nenechte si to ujít, stejně jako další české písničky tady u nás na Českém Blaníku. Za chviličku Petr Spálený anebo Jojo Band.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony, toaletní papír, 30 rolí za 139,90. Jaro, prostředek na nádobí, 2 kusy v balení za 139,90. A Somat, kapsle do myčky, různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Ročně v Česku vyměníme desítky tisíc autoskel. A protože děláme jen skla, děláme je perfektně. Vyměnit sklo je u nás snadné a rychlé. Stačí jen zajít na Carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
6: V řeznictví Rabbit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabbit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabbit, 90 řeznictví po celé České republice.

0: Posloucháte Český Blaník, Život je pes, tak to byla písnička z filmu Gump, kterou určitě dobře znáte. Pojďme se podívat do kalendáře, dnes je středa 30. Takže všechno nejlepší všem nositelům jména Jeroným, to je první věc. A druhá věc je, že bychom si měli uvědomit, že právě dnešek je Mezinárodním dnem překladatelů. Takže díky všem těm, kteří toto povolání vykonávají a kteří nám zpřístupňují třeba mnohdy nepřístupné dokumenty, knihy, texty a tak dále. No a pokud byste měli třeba chuť začít točit nějaký podcast a nebo třeba už nějaký točíte a přemýšlíte, kdy tedy naplánovat další natáčení, tak to udělejte právě dnes. Protože kromě toho, že dnešek je Mezinárodním dnem překladatelů, je i Mezinárodním dnem podcastů. Tak krásný den s Českým Blaníkem, 9 hodin 43 minut, to je aktuální čas a my jedeme dál v rytmu českých a občas i slovenských písniček. Takže za okamžik Eláni a do té doby Hanka Zagorová a Drupy.
1: Jedu vlakem. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy, Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Máš u sebe korunu?
1: Na co?
0: Na novou vanu ze Senesy.
1: Odkud?
0: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
2: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
3: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
7: Rádio Český Blaník.
8: To jsou 24 hodin denně jenom české písničky.
7: Ty nejhezčí, které znáte.
8: A k tomu navíc aktuální novinky, zajímavé tipy
7: i dobré zprávy. Český Blaník.
8: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
7: Český Blaník. Český.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Vzpomínám, když tehdy před léty začaly lítat rakety. Zdál se to být docela dobrý nápad. Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: Vzdálený hlas Heleny Vondráčkové nám dozněl na Českém Blaníku přesně v 10 hodin a koho hlas bude znít po desáté? Třeba Marka Ztraceného. Stojíme tu oba a Bůh se chystá. Bude tu i Šťastný chlap od Lucie. A nebo kapela Krištof. Život je krásný i na konci světa, vesmír se básní. Život je krásný a počasí taky.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes naměříme až 24 stupňů Celsia, většinou bude jasná nebo polojasná obloha. Totéž očekávejte i zítra, má být krásně, tedy opět 20 až 24 stupňů, většinou jasno nebo polojasno, takže užívejte babí léto s Českým Blaníkem.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, bannery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké dopoledne přeje David Račák. Premiér Andrej Babiš po jednání s předsedkyní italské vlády Giorgio Meloniovou vyzdvihl nově dojednaný společný akční plán do roku 2030. Slibuje si od něj v příštích letech konkrétní projekty. Rozhovory se vedly i o energetice, obraném průmyslu, evropských záležitostech nebo migraci. Řidiči mezi Přerovem a Hulínem musí počítat s úplnou zavírkou silnice 1/55. Od včerejška je zavřený úsek od Lověšic po nájezd na dálnici D1, včetně nájezdů a sjezdů na exitu 272 Přerových. Co všechno práce zahrnou, řekne mluvčí města Lenka Chalupová.
7: Nutnost opravy potvrdil diagnostický průzkum, který na vozovce odhalil trhliny, korozi a rozsáhlé opotřebení. Práce proto nebudou zahrnovat jen položení nového asfaltového povrchu. Součástí bude rovněž vyčištění odvodnění a doplnění dopravního označení i části svodidel.
6: Uzavírka potrvá zhruba měsíc. Americký prezident Donald Trump podepsal s představiteli firem v oboru umělé inteligence dohodu o regulaci tohoto sektoru. Ujednání označil šéf Bílého domu za morálně závazné. Trump chce údajně ještě tento týden jmenovat zmocněnce pro AI. No a k české fotbalové reprezentaci se připojil útočník Ryan Nadery z Glasgow Rangers. Ve středu s mužstvem absolvuje první trénink. Do utkání Ligy národů proti Anglii, které v Edenu národní celek prohrál 0-2, ještě zasáhnout nemohl. Český tým o tom informoval na webu. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, posloucháte Český Blaník 10 hodin na 4 minuty. Za chviličku se podíváme na jednu takovou dopravní novinku, no ale ještě předtím české písničky, které máte rádi. Těšte se na Moniku Stachovou, Marka Ztraceného a nebo kapelu Olympic. Je to tvá vina na Českém Blaníku. Tak hezký den.

0: Ruce vzhůru, tak to byla Monika Stachová na Českém Blaníku, 10 hodin 14 minut k tomu. A teď se podíváme na jednu opravu, která čeká silnici první třídy číslo 68 mezi Jablunkovem na Frýdecko-Místecku a slovenskými hranicemi. Práce začnou příští úterý a podrobnosti už pro nás má mluvčí ředitelství silnic a dálnic a náš dopravní expert Honza Riedl.
1: Rekonstrukci téměř 8-kilometrového úseku jsme ocenili na více než 250 miliardy českých korun, ale díky soutěži stavebních firem se výsledná částka razantně snížila na 157 milionů korun. Práce potrvají do jara, ovšem do termínu započítáváme také zimní přestávku. Pod vrcholy Beskyd by nebylo možné dodržet všechny potřebné technologické normy.
0: Tak my děkujeme moc. Od úterý 6. října tak na téhle silnici počítejte s komplikacemi. Tak snad to nebude příliš dlouho trvat a všechno se brzy změní k lepšímu. Před námi jsou další české písničky, které máte rádi a pravda, zazní tu i slovenština. Mekyš, Birka a Marta, co bolí, to přebolí na Českém Blaníku. Čo bolí?

0: Naďa Urbánková, závidím na českém Blaníku. Nemusíte nám závidět. Stačí, když se k nám přidáte na sociálních sítích. Tam totiž budete všechno potom prožívat s námi. Ať už to budou české písničky, ať už to budou zpěváci, zpěvačky, zajímavosti, které se týkají třeba dnešního dne, taky vám prozradíme, kdy kdo co slaví. No a pokud se chcete i pobavit, tak uděláte dobře, pokud také mrknete na český Blaník na Instagramu a nebo na Facebooku. A pokud nás náhodou ještě nesledujete, pořád to můžete dohnat. Za chviličku Trajanu a nebo kapela Krištof.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Klikni!
3: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
3: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
3: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
3: tak Mironet. Klikni dvakrát.
4: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
5: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Ani hnout, máme tu případ.
8: Ségra, co se stalo?
7: Po celé chodbě jsou šlépoty.
9: Tak kdo si neočistil boty?
8: Já si je neočistil.
10: No, já taky ne.
7: Já vlastně taky ne.
9: A proč?
7: Protože nemáme pořádnou rohošku.
10: Jo, to by mohlo být ono.
7: Takže případ vyřešen.
11: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
12: Otři nožku o rohošku.
11: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
13: Český Blaník.
14: Český Blaník.

0: které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Jsem jako vítr, který svoukne pírko ze tvých dlaní, špínu jedný noci jako hygiena raní, velká voda slzí, který splá.

vidíš otevřený rány, co se hojí, tvojí krev i tělo přijímám pod obojí, stejný lidi se soumrakem mají stejný.

0: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
1: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 6 399 korun měsíčně bez DPH s operativním leasingem Kinto One. Všechny vozy jsou navíc k dispozici skladem. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
2: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl CZ. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
3: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
4: No jasně, z MND to jde.
3: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
5: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
6: No, říkala, že nic nechce.
5: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
6: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
7: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
6: Romantickou večeři.
7: Pobyt pro dva.
6: House running.
7: Jízdu v supersportu.
6: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
7: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
6: Nejlepší zážitky hledejte na
8: firmanazážitky.cz.

0: Posloucháte Český Blaník, krátce po 11:45. Je to čas na to, abychom si připomněli, že za půl hodiny to bude písnička na přání a vy si už teď o ní můžete napsat. Stačí, když na telefonní číslo 720 836 307 pošlete, jakou písničku vám zahraju, pro koho bude, pak i kdo ji posílá. Zkrátka dobře, cokoliv máte na srdci, to beru. Pište to na 720 836 307 a nebo mi to rovnou nahrajte, pokud máte WhatsAppovou aplikaci. Pokud mi pošlete hlasovku, já ji můžu pustit do vysílání a uvidíte, udělá to velikou radost. Stejně jako doufám, že vám udělají radost další české písničky, které jsme pro vás vybrali my. Za chviličku Petr Novák, ještě předtím Činasky.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

0: Rádio Český Blaník.
1: Místo očí mít pár knoflíků a černý nos, sametovou srst

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli. A klidně bych přežil i její největší nesmysly.

0: medvídkem.
1: Michal Tučný a Zdeněk Rytíř by chtěli být medvídkem. No a pokud vy byste chtěli být dramaturgem našeho vysílání a chtěli byste si vybrat písničku, je to možné. Za chviličku už to bude písnička na přání, o kterou si píšete na 720 8363 07. No a my jsme pro vás taky něco vybrali. Třeba Dalibora Jandu. Nebo Olgu Lounovou, Jsem optimista. A bude tu i Kouzlo bílejch čar Věry Špinarové. Za chvilku taky zprávy a ještě předtím počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dnes i zítra bude to shodné 20 až 24 stupňů Celsia a k tomu takhle krásně, tedy jasno nebo polojasno. Takže užívejte nádherných dnů, užívejte sluníčka, užívejte babího léta a českých písniček, které máte rádi.
3: Šetřete na energiích s Datartem. Pořiďte si fotovoltaickou elektrárnu od naší společnosti Ilios a vyrobte si vlastní čistou energii. Pomůžeme vám s legislativou, dotacemi a zajistíme dlouhodobý servis. Proměňte svou střechu na chytrou investici. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
5: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké dopoledne přeje David Račák. Ministerstvo financí dnes zveřejní maximální ceny pohonných hmot na čtvrtek. Stát od října obnovil regulaci cen paliv s ohledem na jejich výrazné zdražení v posledních týdnech. Maximální ceny zatím bude stanovovat do konce měsíce. Ceny paliv jsou blízko rekordních hodnot. Plzeň testuje chytrou technologii, která má hasičům urychlit cestu k zásahům. Systém dokáže předem upravit semafory na jejich trase a zároveň upozornit řidiče, že se blíží hasičské auto. Více řekne mluvčí města Eva Barborková.
8: Pilotní provoz začíná na 10 křižovatkách na Lochotíně. Ta technologie se zatím testuje pouze v Plzni. Pokud se osvědčí, mohla by se rozšířit i do dalších měst a také na další složky integrovaného záchranného systému.
7: Pro pilotní projekt jsou hasiči nejvhodnější, protože výjíždějí méně často než ostatní složky, ale jejich technické nároky jsou vyšší. Zakázku na novou generaci stíhaček pro námořnictvo Spojených států získala společnost Boeing. V noci na dnešek to oznámilo americké ministerstvo zahraničí. Kontrakt má hodnotu 20 miliard dolarů. No a vedení fotbalové Premier League potvrdilo, že nezávislá komise prokázala vinu Manchesteru City ve všech bodech kauzy porušení finančních pravidel mezi lety 2009 až 2018. Desetinásobní angličtí šampioni se provinili i narušováním vyšetřování a nespolupracováním s vedením soutěže. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
1: 11. hodina odbyla, už za chviličku vám udělám radost písničkou na přání, tedy vy si budete vybírat to, co budeme hrát. A já jsem pro vás vybrala zatím Dalibora Jandu, Petra Kotvalda anebo Katapulty.

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Den co den vám děláme radost písničkami, těmi, co vybíráme my, ale vy si taky děláte radost těmi, které si sami vyberete. A tak máte několikrát denně šanci vybrat si písničku na přání na čísle 720 8363 07. Dnes bude mít důvod k radosti Tomáš, protože Irena píše, že by chtěla nechat zahrát pro svého manžela Tomáše písničku od Heleny Vondráčkové Dvě malá křídla. A bude to prý jen tak pro radost a pro hezčí den. Tak krásný den i od nás, Tomáši. Písni.

0: přiznám, tahle písnička je tak krásná, mě se tak líbí, že jsem musela kouknout na videoklip a i ten příběh, který v něm je znázorněný, je tak krásný. Navíc se nahlédnete i do zákulisí rodiny Lucie Bílé, takže doporučuji, mrkněte se na to. Písnička Jednu malou chvíli z roku 2022, kde text má na svědomí Pokáč. No a my jedeme dál, za chviličku další české písničky. Věra Špinarová anebo Pavel Horňák.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
2: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek. Je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
3: Aditek!
2: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
3: Aditek!
2: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás. Aditek je prostě boží.
3: Aditek!
4: www.aditek jako guma.cz Aditek těsní hned.
5: Máš u sebe korunu?
6: Na co?
5: Na novou vanu ze Senesy.
6: Odkud?
5: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
6: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
7: Když do tří počítáte dostres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
8: La Tropical!
7: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
8: Yeso!
7: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
9: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
10: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
1: Radio Český Blaník.

Tak to byl Jaromír Nohavica, dokud se zpívá na Českém Blaníku. U nás se zpívá pořád, je to tak 11 hodin 45 minut a zpívat si budete moct už za chviličku zas. Já jenom připomínám, že už nám vlastně končí. Pořád je to tak 11 hodin 45 minut a zpívat si budete moct už za chviličku zas. Já jenom připomínám, že už nám vlastně končí září a bude nám za

0: Nabízejí mnoho divadelních představení pro starší generace cenově zvýhodněné nebo dokonce speciální odpolední představení, které je třeba bez vstupného. Jinak se bude konat při té příležitosti i spousta koncertů, estrádu, a to napříč celou Českou republikou. Takže pokud bych to měla vyjmenovávat, tak trvalo by to velice dlouho, ale jak říkám, doporučuju vám to, je to jako takový zajímavý tip na to, jak strávit zítřejší den, kromě toho, že můžete poslouchat Rádio Český Blaník. Za chviličku pokračujeme dál. Petr Kolář nebo Jirka Korn. Samé české písničky, které máte rádi.
1: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne, a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 000 korun. Navštivte nás.
3: Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
4: Už víš, co máš s tím ramenem?
5: Praktik mi doporučil vyšetření u specialisty.
4: Takže musíš zase někam jinam.
5: Právě že ne. Chodím na polikliniku Florence. Mám tam praktika a k dispozici i specialisty. Objednávám se na čas a je to přímo v centru.
4: To bych taky potřeboval.
5: Tak jdi na poliklinikaflorence.cz.
6: Poliklinika Florence. Vaše zdraví v centru.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
9: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Radio Český Blaník.

0: Tak jestli jste seděli, tak teď už určitě nesedíte, protože tahle písnička dokáže zvednout ze židle snad každého. Verona, na mě nečekej na českém Vlaníku. Je tu pravé poledne a po něm si dáme třeba Miraje, vedle tebe usínám. Vedle tebe usínám a jako první ráno vidím tvý. Taky tu bude Hanička Zagorová. A zavzpomínáme i na léto 95. Ano, s Markem Ztraceným. Tenhle ten svět byl lepší než teď, ale nebude to zas až tak zlý, svět se jinak točí. Tak to byla malá polední ochutnávka českých písniček, které máte rádi, které nám tu budou hrát mezi 12. a 13. na českém Blaníku.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: Tak se koukám ven, říkám si, jak je tam krásně, tak pokud se koukáte ven, nebo pokud tam přímo jste, tak užívejte těch příjemných dní. 24 stupňů naměříme dnes a také zítra. Očekávejte, že obloha bude jasná, polojasná, takže nádherné babí léto s českým Blaníkem.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.

0: Hezké poledne přeje David Račák. Sněmovna dnes druhým dnem pokračuje v jednání o opozičním návrhu na vyslovení nedůvěry vládě ANO, SPD a motoristů. Úterní debatu ovládli členové kabinetu v čele s premiérem Andrejem Babišem. Zda se dnes zákonodárci dostanou k samotnému hlasování, není jisté. Babí léto bude přetrvávat i na začátku října. Nadprůměrně vysoké teploty by pak mohly vydržet i po většinu měsíce, i když se budou zblížící se zimou pomalu snižovat. V říjnu se nejspíše nevylepší situace se suchem, protože ve výhledu počasí to nevypadá zatím na žádné větší deště. Předvolební průzkumy mohou být pro voliče jedním z vodítek při rozhodování, ukazují aktuální rozložení podpory jednotlivých uskupení. Otázkou ale je, nakolik dokážou ovlivnit samotné hlasování. Jakou roli hrají právě v komunálních volbách, vysvětluje politolog Jan Kubáček.
1: Já jsem přesvědčený, že v podstatě v komunálních volbách ty výzkumy jsou spíše takové doporučující, mají spíš takovou charakteristiku jisté takové jakoby zábavnosti nebo sledování trendů, vytváří takovou pěnu té volební kampaně.
0: Podle Kubáčka mají dopad spíše na voliče, kteří mají ke svým politikům dál, to znamená ve velkých městech. No a přestože je nový španělský trenér Santi Denia nedokázal s českými fotbalisty ani ve druhém utkání Ligy národů bodovat, byl na svůj tým za předvedený výkon hrdý. 52-letý Španěl cítí důvěru od hráčů a nepochybuje, že se společně vydali správnou cestou. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 12 hodin, 4 minuty k tomu. Krásné poledne vám přeje Veronika Rážová. Před námi Karel Kryl, Žentoura nebo Karel Gott, když muž se ženou snídá. Já doufám, že si užíváte spíš toho, když muž se ženou obědvá. Tak dobrou chuť a hezký poslech Českého Blaníku.

0: Posloucháte Český Blaník a dobře děláte. Za chviličku pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi, ale teď spolu zamíříme do Plzně. V Depu 2015 totiž finišují s novou expozicí o lidském těle a je velice atraktivní. Jak to funguje, popisuje programový ředitel Depa Jan Štěpán.
1: Návštěvník je součástí toho příběhu a bez něj a bez toho jeho zásahu nemůže ten orgán vůbec fungovat. Zapojuje pohyb, mimiku, sluch, hmat, všechny vlastně smysly. Vcházíme do expozice obřím okem, když se návštěvník zmenší na mikročástici a vstoupí do mozku, kde zažívá, jak ten mozek zpracovává emoce nebo mimiku. Je tu třeba spojený exponát srdce a plíce, pak je tady zažívací soustava, máme tam obří jazyk, 7metrový.
0: Tak to rozhodně stojí za návštěvu. Tahle úžasná záležitost se otevírá už pozítří. Tak zdravíme do Plzně.

0: Tak to byly Eláni, Tuláci v podchodoch. Tahle písnička vyšla už v roce 1983, a to na jejich třetím studiovém albu s názvem Elán 3. Já si myslím, že na to, jakou dobu už má za sebou, tak je pořád velice úspěšná a my si ji tady rádi připomínáme. Stejně tak jako další české písničky, které máte rádi a které si dáme už za pár chvílek, Marka Ztraceného anebo taky Dana Hůlka s Bárou Basikovou.
1: Chceš žít značkový život? Nebo ten opravdový? Značka si ty. www.bezpotisku.cz
2: Akční týdny plné Elektra v Planeu jsou tady. Ušetřete až 35% a k tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne. Planeo.
3: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
4: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
7: Jsme Český Blaník.
8: A najdete nás i na síti všech sítí.
7: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
8: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku. Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.

0: To byly Medvědi na Českém Blaníku a večernice. 12 hodin 43 minut a se mnou už je tu Michal Krusberský. Ahoj.
1: Ahoj, hezké odpoledne.
0: Tak krásné odpoledne i tobě. Ty tady budeš vlastně taková večernice. Ty tu totiž budeš až do 18 hodin. Za tu dobu toho spoustu stihneš. Já jsem koukala, že velice zajímavá akce se bude týkat základních a středních škol. O té ty tady budeš informovat. Takže pokud máte doma školáka, určitě si to nechte naladěné. No a stejně tak, pokud máte rádi české písničky, my vám tady hrajeme totiž jen samé hezké české písničky, které máte rádi.
1: No
0: za chviličku třeba Václav Neckář, a
1: nebo? Nebo tady bude jedna Blanická. Slunce dál svítí, tak ať svítí i u vás.
0: Přesně tak, tak ahoj a naslyšenou zítra.
1: Ahoj.
2: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
3: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
4: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
5: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy?
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje

0: Na malou chvíli jsme teď zbrzdili, zpomalili s Anouká. Tohle byla písnička Chvíli nad vodou. Minuto po 13. hodině jste s Českým Blaníkem a za chvíli si budeme hrát ty další, které máte rádi. A co třeba bude? Těšit se můžete na trojici Baláš, Střihavka, Pavlíček, čili Země vzdálená. Taky budou Činasky, Potkal jsem tě po letech. A ještě Karel God a jeho Lady Karneval. To všechno na Českém Blaníku po 13. hodině.
1: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz. Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
2: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
3: Za volantem
4: s Českým Blaníkem.
5: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komplikace čekejte na D1. Vlivem hustého provozu a dopravního omezení se ve směru na Ostravu tvoří nesouvislá kolona hlavně kamionů v pravém pruhu před Brnem. Popojíždět budete mezi 179. a 196. kilometrem. Osobáky naberou asi 15 minut, nákladňáky ale ztratí už víc než hodinu. Na D1 zůstaneme se zdržením okolo 40 minut, počítejte na trase z Prahy na Brno. V koloně na D1 budete poskakovat mezi 13. a 24. kilometrem. Doprava vázne kvůli porouchanému autu s přívěsem v dopravním omezení u mostu Šmejkalka. A problémy hlásí taky Pražský okruh. Porouchaný nákladňák stojící na krajnici nepřehledněte na 9,5. kilometru ve směru na Ruzyň.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: A já ještě přidám meteorologické informace. Dneska máme nádherně se sluníčkem a zítra bude jako přes kopírák. Jasno či polojasno, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnost, ale teploty pořád vysoko, 20 až 25 stupňů na horách kolem 16. Na Šumavě až do 20 stupňů. Tolik počasí na zítřek a teď David Račák a aktuální zprávy.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje David Račák. Hladina Slapské přehrady dál vytrvale klesá. Slunné babí léto přeje výletům, ale množství a intenzita srážek nestačí k doplňování po létě vyschlých řek a nádrží. Vodohospodáři tak i nadále pokračují ve vypouštění Slapské přehrady, která teď zásobuje horní tok Vltavy. Města se připravují na pomoc lidem bez domova během chladných měsíců. V Děčíně dokončili přestavbu bývalého internátu v Benešovské ulici na dům pro krizové bydlení. Součástí objektu je také místnost pro lidi bez domova, jak říká mluvčí radnice Luděk Stínil.
7: My tomu říkáme i mrazová místnost, je sice součástí toho domu pro krizové bydlení, nicméně vchod je samostatný, to znamená, že pokud nastanou mrazy, my tu místnost aktivujeme, otevřeme a mohou ji využívat lidé bez domova.
6: Otevírací doba bude od 8 hodiny večerní do 8 hodiny ranní. Americkým jednotkám dnes končí lhůta pro stažení posledních vojáků z Iráku. Ukončení americké vojenské přítomnosti může podle iráckých bezpečnostních expertů poskytnout volné pole působnosti Teheránu. Zároveň umožní návrat dalších odpůrců USA, včetně Islámského státu. No a čeští fotbalisté do 21 let mají před sebou klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Dnes přivítají v Hradci Králové od 18 hodin Bulhary. Lvíčata před nimi drží druhé místo ve skupině B už jen o bod. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A den Den máme opravdu hezký. Jsme uprostřed týdne, středa 30. září. Já doufám, že si ten dnešní den užíváte dál s Českým Blaníkem. My vám už za chvíli nabídneme další informace. Třeba se podíváme do ostravského planetária. No a taky vám řeknu, co netradičního připravili sestřičky a doktoři pro své pacienty v nemocnici. Teď další písničky. Petra Černocká za chvíli, budou BSP, ale nejdřív Standa Hložek a Petr Kotfalt. Michal už je s vámi. Hezký den.

0: Rozhodně jedna z mých velmi oblíbených, Baláš, Střihavka, Pavlíček a Země vzdálená. 16 minut po 13. na Českém Blaníku a my se, pravda, teď tak trošku taky podíváme na planety vzdálené, protože, přátelé, míříme do Ostravy, v tamním planetáriu se pořád něco děje a vzhledem k tomu, že už zítra bude říjen, no tak pojďme zjistit, jaký program připravili právě na tenhle ten měsíc a kdo ho rozhodně zná, to je sám pan ředitel ostravského planetária, pan Martin Vilášek.
1: Pro děti a jejich rodiče připravujeme na 1. října premiéru krásného pohádkového vyprávění o vodě na Zemi i ve sluneční soustavě. Ve středu 7. října pak proběhne přednáška doktora Pavlíka o černých děrách a v sobotu 10. října se bude konat 33. ročník ostravského astronomického víkendu, což je seminář pro všechny zájemce o astronomii. Více informací na planetko.cz.
0: Ano, koukněte a můžete se tam vydat i s dětmi, ať to stojí za to. My se opět vydáváme do hudebního světa. MIG 21 za chvíli, taky budou činasky, ale teď hned Lucka Bílá, To chci mít. Michale, s vámi, tak mějte dobré odpoledne. We'll be right back.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Potkal jsem tě zase po letech, byla jsi krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se nosí. Já nezapomínám 10 let, jak půl

pochopíš, že mě uslyšíš, že mě potěšíš, mít budeš ráda. Doufám, že mě pochopíš.

0: No, kdo ví, když je tak hezky, možná, že i vy rejdíte malotrakturkem někde na vaší zahrádce a děláte poslední podzimní úpravy. Každopádně my už se za chvíli podíváme do jedné nemocnice, kde jsou velmi štědré sestřičky a doktoři. No, uvidíte proč. Každopádně do té doby David Koller a taky Karel Gott, Lady Carnival.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mlété maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Attention!
6: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
5: Yes!
6: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
5: La Tropical!
6: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
7: Otestuj Subaru Sedlčany.
8: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
7: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
6: Vydejte se do pradávného světa. Výstava Dýní v Botanické zahradě Praha vás od 9. října do 1. listopadu zavede mezi dinosaury, mamuty, obří hmyz i lovce mamutů. Čekají vás originální dýňová aranžma, tvoření, dlabání dýní a Halloween s lampionovým průvodem. Podzim v Troji patří dýním. Botanická.cz.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Luděk Nekudan a s ním také Plavci, tak přišel den. Ano, a přátelé, určitě mě dáte za pravdu, že trávit dlouhé týdny a měsíce v nemocnicích není nic příjemného. A tak se zdravotníci z Domažlické nemocnice rozhodli, že jim těm pacientům ten pobyt trošku zpříjemní a připravili pro ně letní kino, čili promítání filmu Pod širým nebem. A k tomu bylo přichystáno i občerstvení. Zdravotníci ugrilovali buřty, donesli nealkoholické pivo a dokonce i něco sladkého. Akce se konala dokonce už dvakrát, pokaždé se zúčastnilo kolem 30 pacientů a další, co se styděli, jenom prý koukali na plátno z okna a z chodby. No a co se to promítalo? Vzhledem k věkovému průměru to byly filmy Dovolená s andělem a Anděl na horách. Tak tohle si rozhodně zaslouží nejenom písničku, ale i klobouk dolů před takovým personálem, který dělá věci navíc, které ani vlastně dělat nemusí. Tak zdravíme do Domažlic a rozhodně vám tam za chvíli pošleme taky Michala Hrůzu, Petru Janu a nebo Xindla X.
1: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
2: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
1: Rostem s vámi dál, za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
3: Máš u sebe korunu?
4: Na co?
3: Na novou vanu ze Senesy.
4: Odkud?
3: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
4: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro šunku dušenou v páře 100 gramů za 19,90 a klevr slunečnicový olej v Bila klubu za 24,90 pouze ve středu. Bila, to dobré začíná u nás.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Ani hnout, máme tu případ.
9: Ségra, co se stalo?
8: Po celé chodbě jsou šlápoty.
10: Tak kdo si neočistil boty?
9: Já si je neočistil.
11: No, já taky ne.
8: Já vlastně taky ne.
10: A proč?
8: Protože nemáme pořádnou
10: rýmu. Očistil boty?
9: Já si je neočistil.
11: No, já taky ne.
8: Já vlastně taky ne.
10: A proč?
8: Protože nemáme pořádnou rohožku.
11: Jo, to by mohlo být

0: námi o nich povídat.
1: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
0: Co Čech, to rekordman.
1: Na Českém Blaníku. Rádio Český Blaník.

chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Hlasy naší hudební scény, tak to byly rozhodně zpěvačky Hanka Zagorová a také Petra Janů. Já o něm vím své. A já taky vím své, třeba vím, kdo nám bude hrát a zpívat po té 14. hodině. Těšit se můžete třeba na Jirku Schellingera, budou Jahody mražený. A taky Jirka Korn, jednou hůř, jednou líp. A ještě Lešek Semelka, jsi prostě nejlepší. A další české písničky, které máte rádi, za malý okamžik.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Hledáte novou práci? Pracujte s Adeko v distribučním centru Amazon. Od 1. října si můžete vydělat až 247 korun hrubého za hodinu. Navíc vás čeká 4denní pracovní týden, doprava zdarma na vybraných trasách, dotované stravování a 5 týdnů dovolené. Přihlaste se ještě dnes na stránkách Adeko Amazon.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
7: Za volantem.
8: S českým blaníkem.
9: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Na dálnici D4 na 30. kilometru směr Strakonice bouralo osobní auto s jeřábem. Počítejte s kolonou. Pozor si dejte i na dálnici D11 na 54,5. kilometru ve směru na Jaroměř. Tady jsou v sobě dva osobáky. Blokovaný je levý pruh, i tady se tvoří kolona. Zdržíte se taky na dálnici D1 na 24. kilometru ve směru na Brno, stojí v místě dopravního omezení porouchané osobní auto. Blokuje pravý pruh, kolona popojíždí od 12. kilometru, očekávejte komplikace. A mimo dálnice dejte pozor taky v Praze, na příjezdu do metropole po Brněnské ulici na úrovni Opatova se srazily dva kamiony a osobák. Očekávejte zdržení, poskakovat budete asi 4 kilometry.
8: Počasí na českém blaníku.
0: A co zítřejší počasí, bude opět jasno až polojasno se sluníčkem, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnost, ale teploty stále vysoko, 20 až 25 stupňů, na horách kolem 16 a na Šumavě do 20 stupňů Celsia. Tolik počasí na zítřek a aktuální zprávy už připravil David Račák.
7: Zprávy na českém blaníku.
10: Hezké odpoledne přeje David Račák. Už příští týden budeme rozhodovat v komunálních a senátních volbách. Do volební místnosti je nutné si vzít platný občanský průkaz nebo cestovní pas, pokračuje mluvčí ministerstva vnitra Adam Rezler.
11: Rovněž se mohou prokázat e-dokladem. V tomto případě doporučujeme otevřít aplikaci e-doklady nejdříve 48 hodin před návštěvou volební místnosti, aby si e-doklad aktualizovali. Občan jiného členského státu Evropské unie se prokáže dokladem potvrzujícím jeho pobyt na území České republiky nebo dokladem jiného státu prokazujícím totožnost.
10: Voliči by si sebou do volební místnosti měli vzít také hlasovací lístky, které dostanou do schránky. K dispozici budou i ve volební místnosti. Město Hradec Králové rozsáhlý objekt bývalé lékařské fakulty v Šimkově ulici od Univerzity Karlovy zatím nekoupí. Pro schválení koupě neměla koalice při úterním jednání zastupitelů dost hlasů. Vedení města tak bod téměř po dvouhodinové diskuzi stáhlo. Severní Korea má docela velký jaderný arzenál, prohlásil to americký prezident Donald Trump s tím, že všechno bude v pořádku, pokud bude on v Bílém domě. Trump severokorejského vůdce Kim Jong-una zároveň označil za svého přítele. No a české hokejistky čeká ode dneška druhý přípravný turnaj před listopadovým mistrovstvím světa v Dánsku. Svěřenkyně amerického trenéra Briana Idalského se představí v Lahti a druhou akci seriálu Eurohockey Tour rozehrají od 17 hodin proti Finsku, pak ještě narazí na Švédsko a Švýcarsko. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
7: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: Z Tři minutky po 14. startuje další hodinka odpoledního vysílání a pokud si myslíte, že se vaše dítě málo hýbe, tak se za chvíli podíváme na výsledky jednoho zajímavého testování. No a samozřejmě, že nás čeká další domácí rekord a taky české písničky, které máte rádi. Za chvíli si pochutnáme na jahodách mražených a teď Marie Rotrová a Michal je s vámi.

0: Wow, ano, Daniel Nekonečný, když ještě byl mezi námi, tak sršel energií, o tom žádná. Společně s ním Šum svistu a samozřejmě Hafanana. Jedna z těch písniček, která se vám hluboce vrje pod kůži, co si budeme povídat. No a teď na jiné téma. Pořád se mluví o tom, že dnešní děti mají málo pohybu a že se jim zhoršuje motorická schopnost nebo schopnosti. Jestli je to pravda, zjistím podle testů. A testování čeká žáky třetích a sedmých ročníků základních škol a také druhých ročníků středních škol. A podle ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala to nebude nic nového.
1: Testování proběhne tak jako před těmi 4 lety s využitím 4 motorických testů, které jsou zaměřeny na tyto pohybové schopnosti: síla, vytrvalost, obratnost a rychlost. Jsou to stejné testy, které byly využity jak před 4 lety, tak jsou to stejné testy, které se využívají i v zahraničí pro testování tělesné zdatnosti žáků.
0: Ano, a všechno to proběhne, prosím vás, v listopadu, takže do té doby, školáci, natrénovat kotouly, běh a třeba i šplh na leně, protože to je vždycky problém, a ať se vám to podaří. My už teď zase jdeme hrát české písničky, které máte rádi, Elán a Jirka Korn za chvíli, a teď Tomáš Klus. Nemůžu

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčel rameny.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

0: Jirka Korn, jednou hůř, jednou líp. Tak já momentálně jsem na tom hůř, protože se o mě pokouší nějaká chlapská rýmečka, tak uvidíme, jestli bude i líp. Každopádně za chvíli bude rozhodně líp, protože si dáme další české písničky. Bude Tereska Mašková, Marek Lambora, také kapela Krištof a pak nás čeká další domácí rekord. Tak s námi vydržte.
1: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz. Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen, Auto Jarov, Kunratice, autojarov.cz.
2: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
4: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
5: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
6: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
7: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
8: Rádio Český Blaník.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

rozum, věděl, že jednou dojde na každýho z téhle party. Bylo přece jasný a stačilo si přiznat, že žádnou hru nejde vyhrát, když se špatně rozdají karty. Jo, tenhle příběh, ten se vám...

0: Leszek Semelka, jsi prostě nejlepší, tak to můžete říct i svému drahému nebo své drahé, pokud vám přibije konečně tu poličku anebo udělá nějakou dobrou večeři. Tak Leszek Semelka za námi a před námi další rekord.
1: Co Čech, to rekord.
0: A dnes nám Pepíno Vaněk představí jeden maratonský rekord.
2: V archivu Muzea rekordů evidujeme i nejdelší řetězový maraton, který byl zároveň prvním přeběhnutím Finska z jihu na sever. René Kujan dokázal z nejjižnějšího pevninského bodu Finska doběhnout do nejsevernějšího za 42 dní, tedy co den to maraton. V průměru mu to vycházelo, že každý den uběhl 43,71 kilometrů, 42 dní po sobě. A my jsme tenhle jeho neuvěřitelný výkon zapsali do České knihy rekordů.
0: Tak to je pro mě a možná i pro vás absolutně neskutečné.
1: Co Čech, to rekordman na českém blaní.
0: A za chvíli další české písničky, Kabáti anebo Lucka Bílá.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Jak to vůbec stíháš? Doktory s dětmi, svoje kontroly?
5: Mnohem líp než dřív. Teď chodíme na polikliniku Florence. Děti tam mají pediatra, já i manžel praktika. A když je potřeba navazující péče, i specialisty. Vše na jednom místě. Jdi na poliklinikaflorence.cz.
6: Poliklinika Florence. Ke všem lékařům na jednu adresu.
7: Přijďte si nechat zdarma změřit tlak a tělesné hodnoty na bioimpedančním přístroji v rámci Světového dne srdce. Tuto sobotu ve Westfield Chodov a v neděli v OC Letňany od 11 do 19 hodin. Naše nutriční terapeutky vám bezplatně poradí, jak na zdravější životní styl. Společně zastavme nadváhu a obezitu. Chraňme své srdce.
8: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
9: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
10: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
1: Český blaník.
11: To je Blaníček.

0: Jo, hory máme rádi stejně jako kapelu Opět a Radeček. A co máme ještě radši, to jsou další české písničky. Budeme vám je servírovat hned po 15. Třeba tady bude Pavel Žalman Lohonka.
1: Kdyby tady byla taková...
0: Malovat budeme i s Divokým Bilem.
2: To je to tvoje malování.
0: A Krabičku Syrek nabídne Dalibor Janda.
3: Mám rád nebo rád nemám.
0: A budou i další české písničky, které máte rádi.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
7: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
8: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka CZ s novinkama o krok napřed.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
10: Za volantem...
11: Českým Blaníkem.
12: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Nehoda na Kladňáku s Jeřábem se stále vyšetřuje na dálnici D4 u Dobříše na 30. kilometru směr Strakonice. Počítejte se zdržením v koloně. Bouralo se taky na D1. Na 356. a 5. kilometru u Svinova ve směru na Polsko se srazila dvě osobní auta. I tady se zdržíte, popojíždět budete více než 2 kilometry. A na D1 zůstaneme, na trase z Prahy do Brna naberete asi 40 minut mezi 10. a 24. kilometrem. V opačném směru pak komplikuje dopravu nehoda, která blokuje dva jízdní pruhy u Šeberova. Kvůli tomu budete více než hodinu poskakovat mezi 9. a 5. kilometrem.
11: Počasí na Českém Blaníku.
0: A zítra to bude opět na sluneční brýle. Jasno až polojasno, během odpoledne bude od západu pomaličku přibývat oblačnost, ale teploty. Stále řekl bych i letní, 20 až 25, na horách kolem 16 a na Šumavě do 20 stupňů. Teď je Renata Nápechová na další aktuální zprávy.
11: Zprávy na Českém Blaníku.
13: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anapechová. Zdražování paliv zastavuje státní regulace. Ministerstvo financí před chvílí zveřejnilo cenové stropy pro zítřek podle burzy. Zítra tedy u čerpacích stanic může litr benzínu stát maximálně 46 korun a 14 haléřů, nafty 48,72. Čerpadlářům za porušení nařízení hrozí milionové pokuty. Na kvalitu škol mají zásadní vliv jejich zřizovatelé. Vybírají ředitele a vytvářejí podmínky pro učitele. Většinu mateřských a základních škol v Česku zřizují obce. I proto jsou pro rozvoj školství důležité komunální volby. K urnám může přijít příští víkend přes 8 milionů voličů. Od května do září zažilo hlavní město 29 tropických dní a 12 tropických nocí. Potýkalo se tak s mimořádně teplým létem a proto vznikla nová mapa Horko v Praze. Co ukazuje, prozradí mluvčí magistrátu Vít Hoffmann.
14: Mapa ukazuje, jak se data o teplotě v jednotlivých částech města dají modelovat a předvídat. Díky tomu je umí využít při plánování nových čtvrtí. Už v návrhu tak můžeme pracovat třeba s orientací budov, vegetací nebo správnými materiály i barvou povrchů.
13: Mapa je dostupná na internetu pod názvem Horko v Praze. Fotbalovou 21 čeká klíčový zápas v kvalifikaci o postup na mistrovství Evropy. Lvíčata dnes v Hradci Králové přivítají v 18 hodin Bulhary a když vyhrajou, zajistí si účast v listopadové baráži už před závěrečným zápasem v Portugalsku. Tolik zprávy, přejeme vám krásné odpoledne.
11: Rádio Český Blaník.
15: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, dobré sluníčkové odpoledne vám přeje taky Michal Krusberský. My pokračujeme dál, že za chvíli Kamélie a také 3 ve 3 a teď Pavel Žalman Lohonka. Tak mějte hezký den.

0: zpátky nás.
1: Divoký byl a jejich malování, pokud vás čeká malování nějakého pokoje, tak držím palce, ať už to taky máte za sebou.
2: Radio Český Blaník. 3 ve 3.
1: A co je před námi, to jsou 3 ve 3 a dneska to budou 3 písničky z muzikálu. A nejen tak ledajakého, řekl bych z toho jednoho z těch nejznámějších a nejkrásnějších z Noci na Karlštejně. Ano, Helena Vondráčková, Lásko má já stůňu, ta musí být rozhodně, bude i Daniela Kolářová, Hoj ahoj a také Valda Matuška nás vezme do věží. Tak to si naservírujeme v těch dalších minutách.
2: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.

0: Valda Matuška a písnička do věží. My vás za chvíli vezmeme naopak do Rumunska, kde přišli na zajímavý způsob, jak podpořit dárce krve. No, počkejte si na to, fakt mě to zaujalo. A za chvíli Dalibor Janda a taky Činasky a i Hlavolam.
1: Je, to je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Ahoj, jsem Martin, mechanik z Carglassu. Zabýváme se jen výměnou a scelením autoskel, ničím jiným. Proto garantujeme špičkovou kvalitu a na scelení vám dokonce dáme doživotní záruku. Je to tak snadné. Stačí jen zajít na carglass.cz.
4: Carglass opraví, Carglass vymění.
5: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
6: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
5: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
6: Jste dobrý. Firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
7: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
8: Spokojenýpes.cz. Ať je doma pes, kočka nebo králík, na spokojenýpes.cz máme vše pro vaše mazlíčky. Spokojenýpes.cz.

0: Skvělý František Nedvěd. Klekání doznívá 37 minut po 15. hodině na Českém Blaníku. Přátelé, každý rok řeší nemocnice nedostatek krve během letních prázdnin, že jo, dárci jsou na dovolených a úrazuje mnohem víc než v průběhu roku. Se zajímavým nápadem, jak právě podpořit dárcovství, přišli teď v Rumunsku. Lidem, kteří přijdou k odběru, nabízí možnost nakoupit státní dluhopisy s výhodnějším úrokem. Místo 6% dostanou rovnou 7%. Prý tenhle ten program už státu přinesl miliardy, a já myslím, že klidně by něco podobného mohli zavést u nás. Třeba banky by nám mohly u spořících účtů dávat lepší úrok, že jo? A to by se nám už líbilo velice. Věřím tomu, že by to spoustu lidí motivovalo k tomu, aby šli darovat. Tak vy můžete i bez toho zatím a rozhodně za to děkujeme. A taky vám za chvíli budeme hrát. Kapelu Miraj a Hanku Zagorovou si dáme.
1: Plánujete dovolenou vaším dieslovým miláčkem? Máte najeto více než 150 000 kilometrů? Nechte si u nás zkontrolovat filtr pevných částic. Volejte 606 a 607. Ať se cesta na nechtěný nouzový režim nestane vaší noční můrou. Více na dpf.cz.
2: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x0,5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Některé okamžiky v životě v nás zůstávají navždy. První nádech. Úleva, když bolest ustoupí. Návrat domů po náročné léčbě. Už 10 let pomáháme psát příběhy, ve kterých má péče skutečný význam. Penta Hospitals. 10 let péče, která zanechává otisk.
6: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důlkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
7: Radio Český Blaník.

0: Do Momolandu nás před koncem hodiny vzal taky Petr Kotwald a my vás už za chvíli vezmeme do toho našeho hudebního světa, kde hrajeme pouze české písničky, které máte rádi. Marta Kubišová bude hned na začátku hodiny. Hey Jude. Taky se můžete těšit na Petru Zámečníkovou a Jiřího Strnada. A jedno tajemství prozradí i Ilona Čáková. A bude jich určitě víc, po 16. hodině pokračujeme.
1: Akční týdny plné Elektra v Planeo jsou tady. Ušetřete až 35%. Jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
2: V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
6: firmanazážitky.cz.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude opět jasný či polojasný, během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnost, ale teploty budou opravdu vysoko. 20 až 25 stupňů naměříme, na horách pak kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Teď Renata Anna Pechová na další odpolední zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. Slunečné počasí s teplotami na 20 nás neopustí. Místy ho může narušovat silnější vítr. Mírně ochlazovat se začne o víkendu, ale dramatickou změnu meteorologové nečekají. Charakter počasí tak zůstane i dál stabilní, jen s větší oblačností a pršet by nemělo ani začátkem příštího týdne. Ceny energií na burzách před zimou rostou. Někteří dodavatelé plynu a elektřiny tak zdražují i fixované smlouvy. Podle odborníků ale výhodné fixace nezmizely a najdete je pomocí různých srovnávačů. Vůbec největší chybou je nechat smlouvu běžet automaticky a zůstávat na nefixovaných cenách. Počet studentů roste rychleji než kapacita studentského bydlení. Vysokoškoláci tak naráží na omezenou nabídku ubytování, zejména v největších univerzitních městech. Celorepublikově studuje mimo svůj domovský region 192 tisíc studentů z celkových 330 tisíc. Kapacita lůžek je ale třetinová. Města vrací život zanedbaným místům. Například radnice v Hradci Králové plánuje opravit severní terasy v historickém centru, říká mluvčí Kateřina Malá.
10: Město Hradec Králové získalo přesnější informace o skutečném stavu severních teras a připravuje další postup jejich oprav. Ty budou rozděleny do jednotlivých kroků, od opravy kanalizace přes řešení stavebně technického stavu vybraných částí teras až po jejich možné zpřístupnění veřejnosti.
9: Řemeslníci se do oprav teras pustí koncem příštího roku. Tolik zprávy, přejeme krásné odpoledne.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a my taky 2 minuty po 16. vám hrajeme třeba i do aut. Tady je Marta Kubišová. Hej!

0: Pavel Bobek rozhostil velkou pohodu na Českém Blaníku. Doufám, že vám pomohla třeba při stresových chvílích někde za volantem. Tohle byla písnička Country Boy a teď už písnička dne.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.
0: A protože v televizi už fičí další řada Superstar, my se podíváme úplně na tu první, čili na výherkyni Anetu Langerovou. Jak vznikla písnička Tráva, Aneto?
2: Píseň Tráva vznikla na popud Jakuba Zitka, který přišel s takovým nápěvem. Tuto píseň jsme potom samozřejmě rozpracovali a dodělali a přišlo nám hrozně hezký na tom to, že popisuje to, co máme oba dva rádi, a to je příroda, to je ten životní koloběh, kdy člověk se narodí, pak zase umře, je součástí přírody a pak se zase narodí a pak zase umře a furt to takhle běží. Tak o tom je píseň Tráva, o tom, že i v té smrti nebo v tom odchodu tedy z této země, tak je pořád nějaká naděje.
0: Je to tak, hluboká záležitost, kterou si teď dáme na Českém Blaníku.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.

když potkala jsem vás. Byl večer mlhavý, já slyšela váš hlas, byl pyšný jako vy. Ne, já se nedivím, vždyť byl jste jako král. Vrak láno šedivým, ten pane asi stál. A pod raglánem frak a slečnu pod paží. Můj Bože, krásnou tak.

slyšíte, je beat. Když odjel noční vlak, ta slečna jela s ním. A to, co bylo pak, i to já dobře vím. Ta slečna vzala vám vše, co vám mohla vzít. To všechno dobře znám. Ten prázdný, pustý byt. A co život? Ten je váš. Je plný nadějí. Tak pijte na kuráž.

Vy pláčete, pane? To ne, to já nechtěla, to ne. Já vím, bože, jak já vím. Tak jo, tak pojďte sem a sedněte si ke mně. Napíjte se, pak vám bude líp. Fakt? Líp.

0: Skvělá Hana Hegerová a její Milord zazněl na Českém Blaníku 5 minut před 16:30. Ano, je to tak. No a my u chlapů zůstaneme, protože v kalendáři je dneska Jeroným. Pánové, je vás jenom 268 v České republice, tak pokud náhodou některý z nich poslouchá, tak už za chvíli tady máme Karla Gotta pro vás a taky Ilonu Čákovou. Jedno tajemství.
1: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
2: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
1: Jupi!
2: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
1: Rozložte nové možnosti.
2: Když mobily,
1: tak Mironet. Klikni dvakrát.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Taky už se těšíte na zimu? První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách.
5: Nemůžete se dočkat.
4: Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci.
5: Sleva od 18. září do 4. října.
4: Klínovec. Zima začíná tady.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
9: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
10: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
11: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
12: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
11: Jedu ale jen na čerpačku.
12: Já vím, na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
13: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
14: Rádio Český Blaník.

0: Radek Tomášek zpíval jen rock and roll, nic víc. A co budeme zpívat a hrát hlavně po 17. hodině, to záleží taky trošku na vás, přátelé, protože po té 17. si opět budeme hrát na přání. Už teď můžete posílat své tipy, své žádosti, ať už v SMS-ce, anebo hlasovce přes WhatsApp, a to všechno na 720-836307. To je to kouzelné číslo, kde stačí poslat žádost do písničku na přání a my vám už po 17. zahrajeme něco z toho našeho hudebního archivu. Ale za chvíli Michal David a taky Jarek Ledecký. Na ptáky jsme krátký.
1: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Praze na Zličíně. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit, na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? V Superjackpotu Sportky létá více než 270 milionů korun. Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. Sportka od Olvinu.
12: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
13: Český Blaník.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty jsi tím, co je šťastné ve mně.

0: Ano, Karel Kryl, Morituri de Salutant, minuto po 17. S vámi stále Český Blaník a za chvíli Michal Šindelář. Do našich uší zamíří i kapela Šalom. To bude pohoda. A taky Helena Vondráčková a vaše Greckář. Znala pana pána, to všechno už za malý okamžik tady u nás na Českém Blaníku.
1: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Lexus Business Week. Zažijte zcela nový Lexus ES na vlastní kůži a posuňte váš zážitek z jízdy na nejvyšší úroveň. Revoluční design, nejnovější technologie a absolutní komfort. Současně v průběhu Lexus Business Week pořídíte modely Lexus již od 679 tisíc korun, včetně DPH. Všechny vozy jsou k dispozici skladem, navíc se sadou zimních kol za polovinu a financováním s úrokem od 0%. Navštivte 5. až 11. října Lexus Praha Bavorská 3 Praha 5.
4: Za volantem s Českým Blaníkem.
5: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Komplikace čekejte na jihu Moravy. Na D2 na prvním kilometru směrem na Brno bourala dodávka s autobusem. Počítejte se zdržením v koloně. Na D1 na 194. kilometru u Brna ve směru na Vyškov od Prahy bouralo osobní auto a kamion. I tady se tvoří kolony. Pokud se přesuneme blíže k Praze, tak na Pražském okruhu na 23. kilometru směrem k D1 před sjezdem na D5 bouralo osobní auto a nákladák. I tady budete poskakovat v kolonách. A mimo dálnice pak čekejte potíže přímo i v hlavním městě. V Praze v Horních Počernicích v ulici Vežlípku na kruhovém objezdu u D10 bouralo osobní auto a dodávka. Jezdí se tu kyvadlově.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítra se můžeme těšit na krásný podzimní den. Bude jasno či polojasno se sluníčkem. Jen během odpoledne bude od západu částečně přibývat oblačnost. A teploty 20 až 25, přátelé. Na podzim myslím úplně ideální. Co teploty na horách, tady se dostaneme na 16 a na Šumavě až 20 stupňů Celsia. Teď už je Renata Anna Pechová a další aktuální zprávy.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Hezké odpoledne vám přeje Renata Anna Pechová. O půlnoci začne platit regulovaná cena pohonných hmot. Za naftu dáte maximálně 48,72, za benzín 46,16. Vláda k regulaci přistoupila kvůli jejich výraznému zdražení v posledních týdnech. Cenové stropy na jednotlivé dny bude ministerstvo financí určovat do konce října. Od zítřka platí změny v nastavení superdávky. Novela přináší vyšší ochranu samoživitelům a zohledňuje náklady na bydlení podle jednotlivých okresů. Příjemci musí doložit příjmy za červenec, srpen a září. Do výpočtu příspěvku se promítne i zvýšení životního minima, které platí také od zítřka. Voda v oblasti Odolená voda dál není pitná. Trojnásobné nadlimitní množství olova se při poslední kontrole objevilo v Postřižíně. Výsledky před chvílí zveřejnili Středočeské vodárny na webu. Všechna dosavadní opatření tak zůstávají v platnosti. Omezení pro 12 obcí s 15 tisíci obyvateli je už od čtvrtka. Děti se mohou učit o historii i mimoškolní lavice. V Jihlavě pro ně vznikly nové vzdělávací programy, říká mluvčí Radovan Daněk.
6: Gotiku, renesanci, baroko nebo klasicismus nebudou děti poznávat už jenom z učebnic. Nové vzdělávací programy také zavedou do jihlavských ulic a nabídnou jim výtvarnou tvorbu, práci s kamerou i možnost natočit vlastní krátký film.
5: Za projektem stojí jihlavský architektonický manuál, dům Gustava Mahlera a centrum dokumentárního filmu. To byly zprávy. Mějte krásné odpoledne.
4: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: No a krásné odpoledne rozhodně je, tak doufám, že si toho užíváte. A pokud vám ke spokojenosti chybí snad jenom písnička na přání, tak stále si ještě můžete poslat SMSku na číslo 720 836307, abychom vám už za chvíli mohli zahrát na přání. A do té doby, jak jsem slíbil, kapela Šalom, také bude Maria Rotrová a ze všeho nejdřív i Michal Šindelář. Hořely, padaly hvězdy. Stejně jako já, i on měl včera svátek, tak dodatečně všechno nej. No a ať se daří i vám, co posloucháte Český Blaník.
8: Andělům odrhalo ráno křídla.

0: No, už bych asi nespočítal, kolik romantických chvílek jsem strávil u téhleté písničky. Shalom, bonsoir, mademoiselle Paris a před námi jedna na přání.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Český Blaníku, zahrajte mému manželovi písničku Kutil od Činasky, protože celé dny sedí v garáži a kutí a na mě úplně kašle. Tak ho zdravím dolů, ať přijde brzy na večeři, vzkazuje Maruška. Taky to máte doma tak, že si píšete zprávy jako přijít nahoru, už je hotová večeře a tak. No, tak tady to funguje přes rádio. Děkujeme za vzkaz, posíláme písničku, tady jsou Činasky.
2: Písnička na přání.
1: Na

0: Vím málo, Hanka Zagorová, co vím rozhodně dost, že už za chvíli tady bude pro změnu Lenka Filipová, za všechno může čas a taky si pustíme Láďu Křížka, poslední den si má, tak buďte s námi i dál a laďte Český Blaník.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Hledáte nové auto s bohatou výbavou za skvělou cenu? Právě teď je tu akční edice Volkswagen Family. Vyberte si model, který vám sedne a přidejte se do rodiny Volkswagen. Čeká na vás stylový Golf a Golf variant, praktický Passat a hned tři SUV, T-Roc, Tiguan a Tayron. Edice Volkswagen Family již od 589 tisíc korun. Navštivte nás. Autorizovaný prodejce Volkswagen Auto Jarov Kunratice, autojarov.cz.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Posledy si objal úplně cizího člověka. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Dámy a pánové, jménem majitele modní značky Pánské obleky Bandy bych rád poděkoval všem lékařům, zdravotním sestrám i dalším pracovníkům ve zdravotnictví za jejich obětavou práci. Vaše profese bývají společností často nedoceněny a někdy se vám nedostane ani poděkování. Bandy si váží vaší práce a rád by vám vyjádřil úctu a respekt. Jako výraz uznání vám v měsíci říjnu nabízí dárek ve formě 50% slevy na pánské obleky. Je čas, abychom se postarali my o vás. Pánské obleky Bandy.
5: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
6: A také v digitální síti DAB.
5: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
6: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
5: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz.
6: 24 hodin denně. 7 dní v týdnu jenom česky.
5: Český Blaník. Český Blaník.

0: Vlasta Koudelová, je mi hej, 15 minut před 18. na Českém Blaníku, tak doufám, že vám je taky hej, že si užíváte to krásné podzimní počasí, co máme venku. No a my se teď podíváme na jednu ojedinělou věc. Už jste totiž někdy slyšeli o fotbale dronů? No, tak já taky ne, nic si z toho nedělejte. Ale v Plzni evidentně vědí, o co jde, protože tam na takový fotbal mají dokonce nové hřiště. V tělocvičně Střední průmyslové školy dopravní, některá jako jediná v kraji, vyučuje bezpilotní létání a tam se také konal první velký fotbalový zápas týmu s 5 hráči, z nichž každý pilotuje jeden dron. A jak říká Josef Navrátil, který ve škole vyučuje, zájem studentů je rozhodně enormní.
1: Tady jde opravdu o adrenalin. Jo, tady mají jasný cíl a to je trefit se do branky. Hlavně spousta žáků a této střední školy je i zároveň buď to fotbalisti nebo jinými sportovci. Tady tohle z toho se berou jako další možnost, jak se zkrátka vybít. A zároveň jsou to i gameři a tohle to je vlastně taková jako fúze z těch dvou odvětví a to si myslím je, že je to, co je nejvíc baví.
0: No jo, svět se vyvíjí, už nestačí jenom normální fotbal, ale teď už třeba fotbal dronů. Takže gratulujeme do Plzně a vám ostatním posíláme taky Anuka anebo kabáty za malý okamžik.
2: Každý den začíná stejně. Budík, kuchyně, první káva. Malé věci, které dávají životu rytmus. A pak jsou věci, které byste řešit neměli vůbec. Teplo domova nebo nízká cena energií. Od toho jsme tady my, Pražská plynárenská. Váš stabilní dodavatel plynu a elektřiny s výhodnou nabídkou pro celou Českou republiku. Více informací naleznete na ppas.cz.
3: Ahoj, ahoj, tak jsme tady zase spolu. Jako každé pondělí až pátek je to váš Aditek se svým... Ano, ano, už je to tady, už to jede, už to těsní. Kdo je tady jednička ve výrobě těsnění?
4: Aditek!
3: Kdo nabízí těsnění, technickou pryč a další gumové výrobky?
4: Aditek!
3: Ano, ano, Aditek je tu jenom pro vás, Aditek je prostě boží.
4: Aditek! www.aditek.cz Aditek těsní hned.
5: Chceš posunout svůj herní skill na další level, ale brzdí tě přitom zastaralý gír? Tak ho boostni s Datartem. V naší herní zóně najdeš vše pro gaming, od našlapaných mašin a nejnovějších konzolí, po příslušenství pro každou epickou bitvu. Upgrade volá. Datart XP. Kryjeme záda Game Room.
6: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
7: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabité a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí stehenní řízky bez kůže chlazené 1 kg za 109,90. Rabit 90 řezní.

0: Chcete dárek opravdu pro každého.
1: Nejlepší zážitky hledejte na
2: Firma na zážitky.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od úterý v Lidlu mleté maso Mix 1 kg za 119,90. Tmavé hrozny stolní 1 kg za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A velkopopovický kozel 11 v multipeku 6x5 litru za 89,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček.
6: Kdo ví, jestli jsou na měsíci vůbec nějaký stopy a pro

0: Petra Janu a taky Jiří Bareš a písnička Jsme stálí, stejně jako Český Blaník. Tady se taky nic nemění, tady stále hrajeme české písničky, které máte rádi. A v příští hodince Pavel Vítek, který má svůj den, což teda platí 100%, protože dneska má narozeniny. A bude i Pepa Laufer s Bohem lásko, já jedu dál. A bude zpívat i Jirka Korn, té, co snídá. A další české písničky hned po zprávách.
1: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
4: Za volantem. Českým Blaníkem.
5: Pěkný podvečer přeje Eliška Votrubová. Komplikace dál čekejte na jihu Moravy. Na dálnici D2 na prvním kilometru směr Brno se srazila dodávka s autobusem. Čekejte zdržení v koloně. Když už jsme na jihu Moravy, podíváme se do Brna. V Žabovřeské ulici ve směru na Pisárky před sjezdem na Kníničskou jsou v sobě dva osobáky. Tady si nehoda navíc vyžádala taky zranění. I tady se tvoří kolony. Přesuneme se ku Praze. Na Pražském okruhu na 23. kilometru směrem kde jedničce před sjezdem na D5 bouralo osobní auto a nákladák, dál se tvoří kolony, čekejte zdržení a pozor dejte i přímo v Praze. V Dobříšské ulici ve směru na Barandovský most jsou v sobě tři osobáky, nehoda je ve středním pruhu, čekejte zdržení v koloně, ta se táhne od tunelu Mrázovka.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: I ten zítřejší čtvrtek bude hezký. Bude jasno až polojasno. Během odpoledne bude od západu sice částečně přibývat oblačnost, ale teploty nám to vykompenzují. 20 až 25 stupňů naměříme, na horách kolem 16 a na Šumavě až 20 stupňů. Tolik počasí na zítřek a teď Renata Anna Pechová a poslední odpolední zprávy.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Krásný podvečer vám přeje Renata Anna Pechová. Alkohol i drogy jsou pro mládež v Česku snadno dostupné. Česká obchodní inspekce během tříměsíční akce provedla v provozovnách 355 kontrol a porušení předpisů zjistila ve 190 případech. Jaké padaly pokuty, ví mluvčí ČOIKY František Kotrba.
7: Na základě zjištěných porušení právních předpisů v dozorové působnosti České obchodní inspekce nabylo v období trvání kontrolní akce od 15. června do 15. září právní moci celkem 14 pokut. V celkové výši 258 tisíc korun.
6: Kontrolní akce probíhala spolu s policisty, celníky, hygieniky a mladistvými figuranty. Lipno hlásí nedostatek vody. Největší přehradní nádrž u nás má kvůli suchu o 124 milionů kubíků míň. Kapacita vodního díla je tak naplněná jen z poloviny. Přitékají do ní 2 metry krychlové za vteřinu, odtéká jich 6. Hladina tak denně klesá o několik centimetrů. Organizace Měníme svět rodin žádá změnu zákona o sociálních službách, když totiž onemocní rodič, český systém neřeší, kdo se postará o jeho děti. Rodiny, které nemají pomoc příbuzných ani peníze na placené hlídání, se ocitají v těžké situaci. Pod petici Máma na hraně se už podepsali známé osobnosti, přístupná je na internetu. V olomoucké zoologické zahradě vzniká největší hlubinné akvárium v republice. Nádrž bude vysoká skoro 9,5 metru a vejde se do ní 350 tisíc litrů. Ve vodě se budou prohánět žraloci, rejnoci a další ryby. Podmořský svět se v centru loděnka otevře do 2 let. To byly zprávy. Mějte hezký večer.
4: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: A teď už se s vámi taky loučí Michal Krusberský. Protože na mě leze nějaká rýmečka, tak se asi uslyšíme, předpokládám, až v pondělí a proto posílám teď Pavla Vítka. Má svůj den? Má.

0: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
1: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
2: Autobond otevírá nový autobazar na Kladně. U nás auto prodáš a prověřené koupíš. Protiúčet je samozřejmostí. Pomůžeme při výběru a financování. Jsme zkušená firma a víme, jak na to. Autobond, Unhošská Kladno. Autobazar s prověřenými auty a garancí silné značky.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma, každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí, zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Český Blaník.
5: To je Blaníček.

Je tu někde telefon? Haló? Haló, to jsem já, lásko. Je poledne a já už bych spal. Ten čaj už jsem vypil a tu naši písničku už stokrát přespíval. Tak s Bohem, lásko, já jedu dál. Už týden jedu kolem známých míst.

kamaráde Vlno. Jak už to bývá, s Kytkou jsem po čtyřech schody bral. A věř mi, že zvonil jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích lápek stál, tak jsem řekl jenom svoje lásku.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Ani hnout, máme tu případ.
3: Segra, co se stalo?
2: Po celé chodbě jsou šlápoty.
4: Tak kdo si neočistil boty?
3: Já si je neočistil.
5: No, já taky ne.
2: Já vlastně taky ne.
4: A proč?
2: Protože nemáme pořádnou rohožku.
5: Jo, to by mohlo být ono.
2: Takže případ vyřešen.
6: Malá věc, velký rozdíl. Vyberte si tu svou na www.gapa.cz. Před dveře i dovnitř. A potom už jen...
7: Otři nožku o rohošku.
6: Gapa.cz. Rohošky pro každého.
8: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
9: Jsme Český Blaník.
10: A najdete nás i na síti všech sítí.
9: Fotky, videa i příběhy českých písniček.
10: To vše na Facebooku a Instagramu Českého Blaníku.

piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak si vířila prach, až z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak si vířila prach a roznášela panenky po celém domě.

jen spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

na koních, co hledají. Ho v cizích stájích jednou hrana zazvoní, i těm jezdcům na koních, co stále vedou.

až ten vítr zavane, splane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou.

0: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavany Sedlčany.cz.

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.

0: Klavírem je cvok.
1: Celý den jenom česky i slovensky.
2: Na Českém blaníku.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlavě.
2: Je tu Opel 24 a s ním i pořádná porce výhod. Akční ceny, zimní pneumatiky zdarma, 5 let záruky a s 0% financováním bez navýšení. Ale pozor, Opel 24 končí již 30. září. Jsme Tukas, váš partner provozy Opel v Praze. Tukas.cz. Když Opel, tak Tukas.
3: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinskoamerická taneční škola La Tropical.
4: La Tropical!
3: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
4: Yes,
3: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
4: Ha!

0: narozena?
1: Teď.
0: Narozena kde?
1: Tady.
0: Ne.
1: Ne? A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
0: Láska? Lásko?
1: Co mi chceš?
0: Jsi tady ještě?
1: Jsem u tebe.
0: Jsi u mne, ty...
1: Co pak?

0: ty řekni mi, jak to, že ty jsi moje láska?
1: Máš mě rád?
0: A jak to víš?
1: Jsem přece tvoje láska.
0: Jsi barevný sen, který dýchá.
1: Jsem živá, tak pojď přece blíž.
0: Není ti zima?
1: Ne.
0: Nechceš můj kabát?
1: Ne.
0: Jako když začíná pršet?
1: Ne.
0: Já vím, nezačíná.
1: Ne.
0: Ale stejně je to najednou jinak krásně.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Byla Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Byla Stop and Shop na čerpacích stanicích.

0: vyhrávej mužik.
1: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.

poučím, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

všechno zdálo se nám easy. Večírky, co končí nad ránem, když hvězdy spadaj a z nebe zmizí.

šaty, kapelník je připraven. Vyšel v jednu, je půl pátý, za pár hodin končí den. Všechno stojí, všechno padá, na posledním podlaží stejně máš

Zjem hore a naše těla spínu v jedno. Čo má je potom, že jsou vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie.

0: Český Blaník.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce. Jsem za soumraku v buše, její duše, co tě tak pálí. Jsem otazníkem zdali,

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

0: Rádio Český Blaník.
1: Můj život v představách často je smyšlený a těžko se mi žilo bez lásky, bez ženy. A teď už jsem prohlédl se vším, jsem smířený. Pro mě místo v koupelně zbylo jen na zemi a všechny mý věci jsou v komínku složený a po nocích kopeš mě jak stádo splašený.

krásný i na konci světa. Ve sbírce básní ta nejhezčí věta. Máš křídla, tak leď, cestu znáš.